Plantáž na rovníku, přibral bych si pár společníků. Kšeft by byl jejich jediný hobby. Po celém světě by prodali ty moje popy, dvou sedadlové a tří sedadlové, a čtyřsta, pěta, šesta, sedm.

0: 15 tónů stupnice. Do re mi fa sole. Co, fa sole?
1: A máme tu inzerát. Andy Warhol, bytem New York, vymění kytaru a mikrofon za krabici banánů a 6 konzerv s fazolema. Značka spěchá. A tenhle znáte. Přijdou dvě feferonky do restaurace a jedna z nich...
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
3: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Byla jedna žabka, její žabí pramáma, její žabí babka malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko. Nedbala tý rady, vyskočila do oblaku a tam šilhal hlady.

klepeme. Pro jistotu držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

zastancovat, jaký sen asi se mu tak zdál. No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.

0: zúbky na nás dcery, to nečisté ich má, ani pastu s kevkou nepozná.
1: A vlásky už má celkom na hlávke zmotané, keď ho doma češu, povie nie.

Stavu to má, ba aj krk, jednu nohu škrky škrk, nad otvorom kobylka, siláčka je pr-